Tilted, no, Christina and the Queens. Tady ho zdi, ono smítá stovaněs. Ojko brush list, ojko brush list. O sen jsme že, ta vyskytá se, jsme já var šolikom se krýb. To je istot. Vyštý, co mám dávají zad, buď. Michael Jackson's Remember the Time. Ostrýbské a nákomé spět Britiň a Rindr 10 Gustavo. Mums, Vajek, Advokal Gustavo.